Oče, v rýchlosti něco prohosti. Šťastně hochu, proč jsi na cestu, hleď, už přivedu ti nevěstu.

jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak. A zázrak byl by naopak, jak jsem to řekl, už je to tak, jak jsem to řekl, už je to tak.